Nikdo ne zná, zašli si plaká. Dali rady tam jana ili starých uspomená. Tu nočka si se udávala. Nikdo ne zná, zašli si plaká. Ili ti je